0: se u Poreču, do subota 15. augusta u Enem i Nendinem Sentencer klubu.
1: Začnemo ob 10.